Mám frajarku černoku, šel bych za nú, cesta je zlá, veď neprší, v noci je tma. Šel bych za nú, cesta je zlá,

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, na Litere si teraz vypočujete minirován Vandy Rosenbergovej Štýly mojej staroby. V réžii Vladimíra Kivadera účinkuje Nina Millerová.

0: Rádio Litera a Slovenský rozhlas uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Karpatské hry Miloslava Nevrlého. Ukážky z knihy Karpatské hry číta Filip Teller. Pásmom vás bude sprevádzať jeho autorka Veronika Hajdučíková.
1: Začnu zdánlivě zdaleka, ale vytrvej, bratříčku. Je to dobrá vlastnost. Než začal kdysi indiánský náčelník a světec Dobré štěstí, jehož jméno překládali před staletími španělští misionáři na půl latinsky jako Bonaventura, hovořit ke svým menším bratřím, k indiánským chlapcům, k tmavým hlavičkám, ze kterých chtěl udělat muže, oslovil je: naslouchejte a dejte se natchnout. Umlkl. Nejbližšímu chlapci položil ruku na vlasy a druhou obsal ve tmě kruh. Velký, ohromný kruh. Oheň praskal a chlapci byli tiší jako říční mihulky. Tušili, že ve tmě, která obklopovala oheň, v kruhu, který se prostíral do všech stran a nikde nekončil, leží celý svět.
0: ...29. októbra 1933 sa v Prahe narodil Miloslav Nevrlý. Zoolog, publicista, spisovateľ, cestovateľ, turista a skaut. Na Slovensku sa do povedomia dostal najmä v skautských a trampských komunitách. A to práve vďaka jeho knihe Karpatské hry. V českom, skautskom i trampskom prostredí je táto kniha ikonickým textom, akýmsi návodom nielen na cestovanie, ale dokonca na žitie a prežívanie. Mimo skautských a trampských kruhov je u nás kniha Karpatské hry takmer neznáma. Pre tých, ktorým však táto kniha prešla rukami, očami a neodškriepiteľne aj srdcom, ostáva najčastejšie v kategórii tých formatívnych, ultimátnych, ba až život meniacich. Texty Karpatské hry vyšli po prvýkrát v roku 1982 a nemali ešte podobu štandardnej knihy, skôr akéhosi samizdatu. Postupne v niekoľko sto výtlačkovom náklade vyšli v tejto forme ešte v roku 1986, 1988 a 1989. Plnohodnotnej knižnej podoby sa po prvýkrát dočkali až po páde opony v roku 1992. Vydalo ich liberecké vydavateľstvo Scouting Miloša Zapletala a Jaroslava Šťastného v edícii Skautské cesty. Odtedy sa náčelník Bonaventura, alebo tiež Dobré šťastie, prihovoril o vzdialenom svete už mnohým múdrym hlavičkám.
1: Byla tichá noc, ale chlapci přesto slyšeli daleká ržání. Mluvil o jezerech, do nich špadá jen stín horských štítů. Byla bezvětrná noc, ale chlapci cítili, jak vítr nese nad průzračnou jezerní vodou vůni lososů. Mluvil o pouštích, nad jejichž osaměním se vznášejí jen barevná mračna. Byla chladná noc, ale chlapci cítili, jak bílé pouštní slunce tiskne do úst chuť žízně, písku a svobody. Mluvil o propastech s oslnivými stěnami a temnými jícny, na jejichž nedohledných dnech se může ukrývat cokoliv. Byla temná noc, ale chlapci viděli, jak leskokřídlí orly plachtí ve slunci vysoko nad útesy. Mluvil o nekonečných jezernatých lesích, jejichž rozloha byla pro ně nepředstavitelná. Přestože seděli okolo ohně, cítili, jak hebká je rysí srst a drsné pobřežní křoviny, jak nohy váznou v chladných močálech. Takovou moc nad tmavými hlavičkami mělo slovo dobrého štěstí. Naslouchali a nechali se natchnout. Celý svět jim v tu chvíli patřil, toužili po něm. Nevyprávěl ale jen o světě a jeho krajích. Hovořil i o hrách osamělých lovců a poutníků, o tom, jak krásný je mrazivý den a stejně nádherná i jeho letní palčivost. Jak je dobré umět snášet hlad i být nasycen. Jak mnoho zdánlivě protichůdných věcí je krásných. Že je ku podivu stejně krásné, když se člověk narodí i když zemře. že všechno v indiánské zemi je dobré a tomu, kdo se naučí milovat dobro, všechny věci i špatné pomáhají k dobrému. Ale tady misionáři, kteří zapisovali slova Bonaventury, zašli trochu daleko. Na to byli indiánští chlapci mladí, příliš dychtiví. Tmavé hlavičky. Koně a trávy, ryby a jezera, poklady a orly a snad ještě písek a mraky. To bylo pro ně, tomu rozuměli. Konečně, proč ne? Na všechno jednou dojde. Až pomine čas proskakování, přijde jiný čas. Nežije už dobré štěstí, ani ti, kterým po nocích vyprávěl o zemi a o hrách, které na ní mohou hrát. Ale rodí se nové hlavičky, plavé, hnědé i černé, a snad dosud nezemřela radost z prostých věcí a čistých krajin, ani z toho, co v nich krásného poutníka potká.
0: Myšlienka akéhosi turistického sprievodcu pohoriami Rumunska vzišla od priateľov Miloslava Nevrlého, Leopolda Kukačku a Vláďa Slovku z Ústí nad Labem. Nevrlý jazdil do Rumunska s prestávkami 26 rokov, a to v rôznej spoločnosti, od libereckých skautov až po samostatné výpravy. Sami pre seba tak objavovali najopustenejšie kúty Európy v horách, nížinách aj delte Dunaja. Kniha Karpatské hry popisuje 35 rumunských pohorí cez subjektívny pohľad, príbehy a zážitky.
1: Když som ja byl mladý ako indiánští chlapci, tichý ako říční mihulka, také som toužil po cizích krajích, cizích zvířatech, lidech, čemkoli. Náčelníka Bonaventuru mne nahrazovali knihy, sta cestopisů. Psalo se v nich o severních tundrách i jižních pouštích, mongolských pláních i aljašských horách. To ale byly kraje, které ležely za hranicemi mého kruhu. Kruh tehdy nebyl nekonečný, byl malý, dokonce křivolaký. Málo se smělo cestovat a bylo jisté, že nespatřím tajgy, pouště, fjordy, ani tmavovlasé dívky v době, kdy jsem o to celou bytostí stál. Nezbylo, než se vydat do kruhu ojedinělého, křivolakého tvaru. Nepoznal jsem nekonečný světokruh do šířky, ale malý zeměkruh do hloubky. Byla to bez pochyby znouzecnost, ale byl to i neobyčejný kruh. Krásný. Chodil jsem v něm většinou a také nejraději sám. Vlastně napřed sám, pak s přáteli, potom s přítelkyněmi, nakonec zase sám. Pěšky. Asi čtvrt století. Tisíce kilometrů. Byl to podivuhodný kruh. Bylo v něm všechno pro tmavou hlavičku. Veletoky, velehory, vodopády, ledopády. Pasti na rysy i propasti s orly, s mnoha druhy orlů. Slané roviny, horké planiny, hebké písčiny, stepní traviny, koně se na nich pásly. Jeseteří vody, lužní pralesy, komáři k nevydržení, mrtvá říční ramena a v nich želvy. Hory, z kterých nevidět dokola nic než hory. Nejčistší, nejosamělejší jezera. Skalní bludiště s rostlinami, jejichž vůně se nezapomínají a jejich šména zpívají. Nekonečné bukové lesy východu, černí kanci jejich páni. Pusté rašeliny, na osamělou hlavičku z nich táhne teskná hrůza. Bahnité řeky s kolmými břehy, v nich hnízda vlh nejpestřejších ptáků. Losy a lososy, vlci a medvědi, divoké kočky. Domorodé dívky pod poloninami. Slovům jejich písní nerozumíš, bratříčku, ale tančí-li, svírají se ti pěsti a v očích stojí slzy štěstí. Pastýři v kožiších, starovůně ovčích pastvin. Vichry. Dřevo na tisíce ohňů osamělých noclehů. Prožil jsem v tom křivolakém kruhu všechno, o čem jsem se dočítal v knihách o dalekých krajích. Všechno, po čem jsem toužil. Prožil jsem tam chvíle, které se mně zdály nejnádhernější, ale vím také, že mnoho lidí by si jich ani nevšimlo. Hlady, zimy, žízně a dobrodružství, které by jiní nepovažovali za nic zvláštního. strachy a radosti, kterým by se smáli, ale které znávali cestovatelé v mých knihách. Viděl jsem kraje, jejichž mír, čistotu, samotu a krásu si budu pamatovat celý život. A přesto lidé, kteří šli tehdy se mnou, ani nepozvedali oči. Lhostejně je míjeli. Čert je vem, jejich škoda. Chyběla jim duše dítěte. Chtěl bych ti popsat, bratříčku, některé rumunské kraje jako pohádkové země. Napůl skutečně a napůl stejně pravdivě, ale tak, jak je vidí děti. Bez zbytečností, se zachováním tajemství. Krátce na několika řádcích. Nebude to průvodce, na jaké jsi asi zvyklý. Příručka, která by popisovala všechno. Cesty, hotely, letopočty, barvy značek na stromech, jízdní řády, kde zahnout, kde zase jít rovně. Sta zbytečných věcí? Takové knihy nejsou nutné. Většinou dokonce hubí fantazii a samostatnost a zabíjejí smysl putování a poznávání. Podstata je jinde. Čím svobodněji půjdeš, tím lépe. Víc zkusíš, víc prožiješ. Ale nejdůležitější je probudit touhu, otevřít oči, natchnout. To je nejtěžší úkol. Ostatní už záleží jenom na tobě. Poslední věty vyzněly možná velikášsky, ale nemyslím to tak. Ať dobré štěstí řídí moje slova.
0: Neverlí sa čitateľovi či čitateľke Karpatských hier prihovára ako bratovi, bratříčkovi, naratívom podobným kmeňovému rozprávačovi či skautskému vodcovi. Lirické opisy rumúnskych karpatských pohorí sa prelínajú s opismi hier, návodmi, úvahami, reflexiami, pojednávajúcimi o slobode, nespútanosti, divokosti, zodpovednosti prírode či láske a skromnom prístupe k životu. Práve v tejto rovine sa kniha Karpatské hry stáva inšpirujúcou a formatívnou literatúrou v tom najčistejšom zmysle slova. Na ceste do hôr a zároveň na ceste k sebe samotnému sa nechať inšpirovať a prežívať dni na cestách i vo všednej každodennosti na princípe osobných a osobnostných hier, ktoré z nás môžu formovať citlivejšieho, zodpovednejšieho, slobodnejšieho, skrátka lepšieho človeka. Hra na poutníka s lehkým srdcem, hra na kráľovice a krále, hra na jitřní radost, hra na hviezdny širák, hra na zelenou propast času, hra na vonnou pamäť, hra na diamantové zdraví, hra na hlad, hra na vlčí dech, na gazelí nohy, hra na hledače vzácných trav, hra na nevinné spolubratry, hra na veselou skromnost, hra na pocestnou radost.
1: Hra na poutníka s lehkým srdcem. Tvář mi žehne rozčílením, bratříčku. Popsat první hru je nejdůležitější, ale i nejtěžší. Nezbytné. Bez jejího pochopení budou tvoje cesty marným plahočením a další čtení mařením času. Popsat hru na poutníka s lehkým srdcem, lehkými střevíci, lehkým rancem, ranečkem. Nejkrásnější hru. Je dobré začít hrát již v mládí. Ne v dětství, kdy bolí nohy a jedinou vzpomínkou na cestě je zmrzlinář, ale v mládí. V čase, kdy duše je otevřená a dychtivá, svět jí prochází jako letní světlo kostelním oknem, barevně a jásavě, trvale, navždy. Duše je schopna okouzlení a kolena jsou ještě pružná. Tělo je kůň a duše jezdec a ve slunečním vichru nad nimi dosud neporazitelně vlaje korouhev lehkomyslnosti. Vídám občas i u nás takové poutníky. Mladé a krásné. Jasnohřivé štíhlé dívky se záplatami na kalhotách v podobě srdcí. Obrácená srdce pak připomínají jejich zadečky. Vedle nich se klátí mladíci podobní princům Haraldům krásnovlasým. Bezstarostní, dvoumetrový, spletenou brašnou na rameni. V ní nemají téměř nic. Pod paží deku a na bosých nohou sandály. Závidím jejich lehkost. Jdou. Kam? Kde budou spát a co budou jíst? Lehké duše. To jsou praví poutníci. Ale nejen oni. I jiní poutníci chodí po zemi. Tisíce roků. Lidé je v různých dobách a různých světadílech nazývají různě. Tuláci, poutníci, pobudové proroci, výletníci, vandráci, světci, lufťáci, pocestní, darmošlapové, potulní kazatelé, krajánci, cestovatelé, turisté, žertovné slovo, čundráci, objevitelé, trampové, lámové. Jdou z místa na místo. Nejopravdovější nemají domov. Ostatní se ho po čase putování vzdají. Někteří se jim obdivují, jiní jimi pohrdají. Všude čeká neznámé. Dlouho bys seděl ve smilce s kamenem pod zády, ale je nutno se rozhodnout. Večeru tmavne kožich. Vstaneš jako zvíře, chytáš vítr nozdrami. Pak přijde okamžik svobody, který nelze zaplatit. Přiletí jako šíp. Náhle víš, kam půjdeš. Neznámo před tebou, neznámo za tebou. Vstříc ti běží jen tchoří tlapky noci. Sladká nebeská vteřina svobody.

Hra na jitřní radost. Je nový den, nejkrásnější výkřik. Sluneční jitro je planoucí meč. Tisíc výrazů by mělo mít pro svou krásu. Jeho úder tě přivede do ráje. Nad planiny hor se vzneslo slunce. Jitřní plameňák letí, tiché a zářící. Probudil ses, narodil ses. Začal nový den. V něm se odehraje všechno. Jsi-li na cestách, spí za jasných nocí pod čírým nebem. Jen tak se správně probudíš. Dřív než vyjde slunce. Otevřeš oči a venku ještě bledý úsvit. Spací pytel těžkne vlhkem. Ležíš v něm pevně uzavřen, oblit vlastním teplem. V travách je dosud noční chlad a nebesa dávají rosu. Pohneš nohou a tělem proběhne mráz. Lépe se nehýbat, tiše spočívat. Jen oči hledí k nebi dosud bledému. A náhle prožiješ stejnou vteřinu štěstí jako eskimáci, když spatří na sklonku polární noci vysoko na černé obloze zářivě bílého ptáka. Prvního osamělého ptáka, který se po zimě vrací a letí. Z jihu na sever. V eskimácké zemi je dosud tma a mráz a slunce ještě pod obzorem, ale spod něj již vysílá paprsek světla měsíce nespatřený, týdny očekávaný a ozařuje jim ze spodu hruď letícího ptáka. První paprsek v temnotách. Bílý arktický pták tiše vesluje vzduchem, netuší, jaké zářící poselství nese, ale dole pod ním severní lidé jásají, křičí, skákají, řvou štěstím. Slunce, život a teplo se vracejí. I ty, bratříčku, vidíš, jak nad severovýchodním obzorem vyvstane na bledém nebi zelenavý mrak. Mráček. Plyne osamoceně oblohou, široko daleko sám. Slunce dosud nevidět. Hle, záda jitřního mraku jsou dosud tmavá, ale hruď již zářivá. Ten, jemuž ukazuje a vyrovnává nebeskou stezku, jej již ozařuje spod obzoru svým jasem. Vzchází nový den. V němž se odehraje všechno. Také zemřít můžeš, noci se nedočkat. I spánek je krátká smrt. Ale nyní nový den.

0: Rumunské Karpaty nie sú ani náhodou jedinou lokalitou, ktorej Miloslav Nevrlý venoval svoju spisovateľskú pozornosť. Spod jeho pera v priebehu rokov vyšli tituly ako Najkrásnejší zbírka o chránených územiach a národných parkoch Čiech a Slovenska, kniha o Jízerských horách, Zašla chuť morušek o krajine Krkonoš, Chvály za dní zemne o krajine Českého Švýcarska, Krištofovo údolí, Libereckým krajem a mnohé ďalšie autorské publikácie či spoluautorstvá.
1: Rodna. Pienišníkové hory. Pod nimi na pomezí Marmarošských hor jsi jako na podkarpatské Rusy. Cesty vysypané říčními valouny, dřevěné štíty vesnic se táhnou údolími desítky kilometrů. Domy bez komínů a staleté dřevěné kostely, baňaté. V nich stojí velikonoční svíce staré půl tisíciletí. Prašné výhně, kozy i ovce mají splývavou srst a pastevci v laptích a krpcích nosí neuvěřitelné klobouky. Starozákonně voní ovcemi. Nahoře, na 2300 metrů vysokých hřebenech Rodnejských Alp, jsou krásné říše. Trávy, zelené hřbety, miliony červených rododendronů, nízkých a něžných. Dvakrát denně bouřky, mlhy i slunce. Líbilo se mi v Rodnejských horách. Jdeš hřebenem dny k jihovýchodu a všude jen trávy. Lesy jsou až hluboko pod tebou. Občas jezírka, jezera, stáda. Po skalách posedávají podhorní pěvušky, mají divoce svištivý let. Opuštěné hřebeny. Na celých horách je jediná chata, Puzdrele, utopená ve šťovících dávných salaší. Kolem ní ryjí strakatí vepři s drátem v rypáku, bez něj by ryli mnohem víc. Jen nemnoho turistů potkáš na hřebenech Rodnejských hor. Občas, kam si táhne tlupa dohola ostříhaných rumunských poutníčků s pecnem chleba přivázaným provazem k zádům, pytlovitým vakem a dekou smotanou za krkem. Poslednímu v průvodu se vzadu na ruksaku houpá petrolejová lucerna. Správní a skromní lidé jedí většinou jen rajčata, slaninu a kaškaval. Pod vysokou horou Ineu leží jezero Velká Lala, ledovcové vody. Pod ním poslední rodnejský nocleh v opuštěné lovecké chatě při nesmírné bouřce. Krademe v ní ohnilé brambory pamatující loňskou jelení říji. Topíme smrkovými čarověníky jediným dřevem, které poliáku hoří. Pod chatou burácí rozvodněná řeka Lala.

0: i kdysi z řeckých klášterů na Atosu. Na jejich okraji hlídal celé noci své úly včelí stařeček. Pak přišly nekonečné bučiny. V jedné z nich jsme skončili požehnaný den. Spali jsme pod širým nebem a nevěděli kde. Krásné usínání. Všechno tam bylo tiché. Oheň, les, vyprávění, úplněk. Bez lidí, jen černí kanci v neprostupných houštinách pod námi. Požehnané bylo i jitřní probuzení. 4 metry přede mnou stál na padlém buku medvěd a dlouho na mne zblízka hleděl. Tiše a pozorně. Já jsem byl tichý, šťastný. Za dalšími údolími se vzpínaly malinové stráně, nejčervenější stráně, největší maliny Rumunska. Zněl z nich divoký východní zpěv, silný a čistý. Sběračky malin jim plašily medvědy a zaháněly samotu. Přejedl ses někdy nejsladších malin, bratříčku? Neli, ponoř se do hlubin vulkánových hor.
1: Kniha Karpatské hry by sa sebavedomo mohla nazvať aj krajinnou meditáciou, ako spomína aj Aleš Pálan v knihe rozhovorov s Miloslavom Nevrlým, Náčelník, ktorá vyšla v roku 2023 pri príležitosti Nevrlého 90. narodenín. Príznačný názov Náčelník reaguje na jeho skautskú príslušnosť. Náčelník je v skautskom prostredí práve Nevrlého prezývka. Dnes je to už 80 rokov, odkedy Miloslav Nevrlý vstúpil do skautingu a stal sa, aj vďaka svojej literatúre, už za života jeho legendou, ktorá má stále čím inšpirovať a vyživovať ďalšie generácie. Aj silné vety z jeho karpatských hier zavše medzi skautami kolujú spolu s piesňami okolo táborového ohňa a rovnako ako piesne prechádzajú generačnou transmisiou z generácie na generáciu. Postavinu.

Poslední bratrské slovo. Zelené vychryvanou nad mořskými pláněmi karpatských lesů a cítím jejich dravou sílu. Přišel čas, abys vytáhl vlajku na stožár, bratříčku. Pluj a stane se z tebe dítě Karpat. Nemůžeš se na nic vymlouvat. Dost jsem chválil poutnické hry a ještě víc rumunskou zemi a její pohoří. Čím dřív vypluješ, tím spíš je nalezneš takové, jaké jsem je spatřil já. Budeš-li váhat, zmeškáš všechno a nebudeš již mít kam jít. I v Rumunsku si kazí lidé přírodu neuvěřitelně rychle a to, co se nazývá pokrokem, se řítí i tam jako mimolidská síla, podobná nezadržitelnému balvanu. Dosud ale najdeš v horách krásnou chudobu, samotu i pláně podobné asijským. Pastýři hovoří jasnou, římsky tvrdou řečí a jejich krpce, kožichy a síry jsou ještě poctivé. Je pravděpodobné, že mnohé země jsou krásnější, jejich hory mohutnější a údolí delší, pastviny a lesy nekonečnější a jezera hlubší než v Rumunsku. Ale pouze do rumunských hor, lesů a údolí můžeš prozatím jít, kdykoliv se ti zlíbí nebo kdykoliv cítíš, že tě k zemi tiskne těžká tlapa tesknoty, touhy po horách, samotě a svobodě. Rozhodneš se a za několik hodin již můžeš sedět ve vlaku v nebeském kočáru, který tě doveze do sedmihradských, valašských či moldavských hřídů.

0: Bez předchozího pokořujícího a měsíce trvajícího doprošování, podplácení, lichvaření a bez klamání, které ti nakonec připraví zamítnutí cesty do jiných hor. I pro tuto svobodu a nezávislost miluji Rumunsko. A až obepluješ všechna karpatská pohoří a zahraješ všechny hry, porozumíš možná líp krásné větě básníka Friedricha Nietzscheho z jeho 100 roků staré knihy o svědci Zaratuštrovi. Má divoká moudrost se stala těhotnou v osamělých horách. Na drsných kamenech porodila mládě. Své nejmladší mládě. Na hebkém trávníku vašich srdcí, přátelé moji, na vaší lásce bych chtěla ustlati svému miláčku. Má stará divoká moudrost.
1: Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Karpatské hry Miloslava Nevrlého. Ukážky z knihy Miloslava Nevrlého Karpatské hry čítal Filip Teller. V pásme zaznel aj zvukový záznam od táborového ohňa modranských skautov. Zvukoví majstri Boris Štofaňák a Jakub Spišák. Pásmom sprevádzala jeho autorka Veronika Hajdučíková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Gabriel kráča chodbou, na konci ktorej sú pootvorené dvere riaditeľne.
1: Dlho som vás nevidel, kolego.
2: Ani ja vás, pán riaditeľ.
1: Pak, poďte dál a usednete. Pravda, máte lika. Obávam sa, že všechna dobrá místa sú již obsazená.
0: Gabriel zdvíha zo stoličiek okolo doktora otvorené knihy.
2: A, Bradbury. Lem? A bratia Strugacky? Sami rozprávkari. Ale ináč vybraná spoločnosť. Čo zaujímavého študujete, doktor?
1: Ale pouze doplňuji své nedostatečné vzdelání v The Economist. Možná ste slyšel o planete Sirius.
2: Ano.
1: Siriové sú dva. Svítící a tmavý. Toho tmavého zakreslil do mapy istý africký kmen kdysi před 500 lety. Jenomže novodobí vědci jej objevili teprve v roce 1889.
2: No a?
1: No uvědomte si, co říkám. Odkud mohl nějaký primitivní kmen něco vědět o hvězdě, která nesvítila?
2: Odkud?
1: No právě. Přece odsaď, kde rostou baobaby.
0: Gabriel odloží tašku a posadí sa.
1: A co táto planeta, na které se vezeme, jež nás unáší vesmírem? A co jiné planety, na nich se nevezeme? Je na nich život? Nebo dokonce civilizace? Ty si představují jako skleník, na němž se uchytilo semínko. A ono pak nejenom, že vyklíčilo, ono vyrostlo, dozrálo a rodí plody. Tento úspěšný skleník nebyl určitě jediný. Dokazuje to zákon plození, který funguje v celém vesmíru, tak jako funguje i v lidském těle. No a toto všechno se odehrává nad našima hlavama denně. V minulosti, v současnosti a velmi pravděpodobně se bude i v budoucnosti, protože to vesmírné divadlo je věčné.
2: Povedali ste divadlo, pán doktor?
1: Ano, divadlo, pane magistře.
2: Takže divadlu priznávate právo na život?
1: No, nikdy jsem ho nepopíral, jenom ho nemám rád.
2: Nechápem. Prečo?
1: Moje žena Viola byla herečka.
2: Neúspešná?
1: Ale naopak.
2: Ďakujem.
1: Ale na prvním místě je u mě stejně muzika. Ještě jako kluk jsem celé noce proseděl u rádia a lovil jí véteru. U rádia jsem pak měl nastavený magneťák, kterým jsem nahrával vše, co mne zaujalo. Tak jsem plul noc co noc v tónech. Mé největší dobrodružství. Nic, co by se mu vyrovnalo, jsem nezažil. Poruchy na planetě Země. Zvuky v nejbližším vesmíru. Občas cinknutí hvězdy o hvězdu, jak se míjeli. Pane na nebi, to byla krása.
2: Dnes už nie je?
1: Dnes sotva něco naladím, usnu. A pak s přibývajícím věkem zvonění hvězd ubývá. Komu by taky zvonili? Básnici vymřeli. A nebo hluchnu?
2: Básnici se premenili na astronautov. Bonsoir.

jedná, všechno jednou skončí. Víc už nebudem se rvát, vzpomínat jenom na to hezký. Budem asi každej sám,

0: Nešťastie, pani. Nešťastie.
1: Áno. Pán nám umrel.
0: Nie. Mladý pán Michel Baron sa utopil.

Mám frajarku černoku, šel bych za nú, cesta je zlá, veď neprší, v noci je tma. Šel bych za nú, cesta je zlá,

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, na Litere si teraz vypočujete minirován Vandy Rosenbergovej Štýly mojej staroby. V réžii Vladimíra Kivadera účinkuje Nina Millerová.

0: Rádio Litera a Slovenský rozhlas uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Karpatské hry Miloslava Nevrlého. Ukážky z knihy Karpatské hry číta Filip Teller. Pásmom vás bude sprevádzať jeho autorka Veronika Hajdučíková.
1: Začnú zdánlivě zdaleka, ale vytrvej, bratříčku. Je to dobrá vlastnost. Než začal kdysi indiánský náčelník a světec Dobré štěstí, jehož jméno překládali před staletími španělští misionáři na půl latinsky jako Bonaventura, hovořit ke svým menším bratřím, k indiánským chlapcům, k tmavým hlavičkám, ze kterých chtěl udělat muže, oslovil je: naslouchejte a dejte se natchnout. Umlkl. Nejbližšímu chlapci položil ruku na vlasy a druhou obsal ve tmě kruh. Velký, ohromný kruh. Oheň praskal a chlapci byli tiší jako říční mihulky. Tušili, že ve tmě, která obklopovala oheň, v kruhu, který se prostíral do všech stran a nikde nekončil, leží celý svět.
0: Z 29. októbra 1933 sa v Prahe narodil Miloslav Nevrlý. Zoolog, publicista, spisovateľ, cestovateľ, turista a scout. Na Slovensku sa do povedomia dostal najmä v skautských a trampských komunitách. A to práve vďaka jeho knihe Karpatské hry. V českom, skautskom i trampskom prostredí je táto kniha ikonickým textom, akýmsi návodom nielen na cestovanie, ale dokonca na žitie a prežívanie. Mimo skautských a trampských kruhov je u nás kniha Karpatské hry takmer neznáma. Pre tých, ktorým však táto kniha prešla rukami, očami a neodškriepiteľne aj srdcom, ostáva najčastejšie v kategórii tých formatívnych, ultimátnych, ba až život meniacich. Texty Karpatské hry vyšli poprvýkrát v roku 1982 a nemali ešte podobu štandardnej knihy, skôr akéhosi samizdatu. Postupne v niekoľko sto výtlačkovom náklade vyšli v tejto forme ešte v roku 1986, 1988 a 1989. Plnohodnotnej knižnej podoby sa poprvýkrát dočkali až po páde opony v roku 1992. Vydalo ich liberecké vydavateľstvo Scouting Miloša Zapletala a Jaroslava Šťastného v edícii Skautské cesty. Odtedy sa náčelník Bonaventura, alebo tiež Dobré šťastie, prihovoril o vzdialenom svete už mnohým múdrym hlavičkám.
1: Byla tichá noc, ale chlapci přesto slyšeli daleká ržání. Mluvil o jezerech, do nich špadá jen stín horských štítů. Byla bezvětrná noc, ale chlapci cítili, jak vítr nese nad průzračnou jezerní vodou vůni lososů. Mluvil o pouštích, nad jejichž osaměním se vznášejí jen barevná mračna. Byla chladná noc, ale chlapci cítili, jak bílé pouštní slunce tiskne do úst chuť žízně, písku a svobody. Mluvil o propastech s oslnivými stěnami a temnými jícny, na jejichž nedohledných dnech se může ukrývat cokoliv. Byla temná noc, ale chlapci viděli, jak leskokřídlí orly plachtí ve slunci vysoko nad útesy. Mluvil o nekonečných jezernatých lesích, jejichž rozloha byla pro ně nepředstavitelná. Přestože seděli okolo ohně, cítili, jak hebká je rysí srst a drsné pobřežní křoviny, jak nohy váznou v chladných močálech. Takovou moc nad tmavými hlavičkami mělo slovo dobrého štěstí. Naslouchali a nechali se natchnout. Celý svět jim v tu chvíli patřil, toužili po něm. Nevyprávěl ale jen o světě a jeho krajích. Hovořil i o hrách osamělých lovců a poutníků, o tom, jak krásný je mrazivý den a stejně nádherná i jeho letní palčivost. Jak je dobré umět snášet hlad i být nasycen. Jak mnoho zdánlivě protichůdných věcí je krásných. Že je ku podivu stejně krásné, když se člověk narodí i když zemře. že všechno v indiánské zemi je dobré a tomu, kdo se naučí milovat dobro, všechny věci i špatné pomáhají k dobrému. Ale tady misionáři, kteří zapisovali slova Bonaventury, zašli trochu daleko. Na to byli indiánští chlapci mladí, příliš dychtiví. Tmavé hlavičky. Koně a trávy, ryby a jezera, poklady a orly a snad ještě písek a mraky. To bylo pro ně, tomu rozuměli. Konečně, proč ne? Na všechno jednou dojde. Až pomine čas proskakování, přijde jiný čas. Nežije už dobré štěstí. Ani ti, kterým po nocích vyprávil o zemi a o hrách, které na ní mohou hrát. Ale rodí se nové hlavičky, plavé, hnědé i černé. A snad dosud nezemřela radost z prostých věcí a čistých krajin, ani z toho, co v nich krásného poutníka potká.
0: Myšlienka akéhosi turistického sprievodcu pohoriami Rumunska vzišla od priateľov Miloslava Nevrlého, Leopolda Kukačku a Vláďa Slovku z Ústí nad Labem. Nevrlý jazdil do Rumunska s prestávkami 26 rokov, a to v rôznej spoločnosti, od libereckých skautov až po samostatné výpravy. Sami pre seba tak objavovali najopustenejšie kúty Európy v horách, nížinách aj delte Dunaja. Kniha Karpatské hry popisuje 35 rumunských pohorí cez subjektívny pohľad, príbehy a zážitky.
1: Když som ja byl mladý ako indiánští chlapci, tichý ako říční mihulka, také som toužil po cizích krajích, cizích zvířatech, lidech, čemkoli. Náčelníka Bonaventuru mne nahrazovali knihy, sta cestopisů. Psalo se v nich o severních tundrách i jižních pouštích, mongolských pláních i aljašských horách. To ale byly kraje, které ležely za hranicemi mého kruhu. Kruh tehdy nebyl nekonečný, byl malý, dokonce křivolaký. Málo se smělo cestovat a bylo jisté, že nespatřím tajgy, pouště, fjordy, ani tmavovlasé dívky v době, kdy jsem o to celou bytostí stál. Nezbylo, než se vydat do kruhu ojedinělého, křivolakého tvaru. Nepoznal jsem nekonečný světokruh do šířky, ale malý zeměkruh do hloubky. Byla to bez pochyby znouzecnost, ale byl to i neobyčejný kruh. Krásný. Chodil jsem v něm většinou a také nejraději sám. Vlastně napřed sám, pak s přáteli, potom s přítelkyněmi, nakonec zase sám. Pěšky. Asi čtvrt století. Tisíce kilometrů. Byl to podivuhodný kruh. Bylo v něm všechno pro tmavou hlavičku. Veletoky, velehory, vodopády, ledopády. Pasti na rysy i propasti s orly, s mnoha druhy orlů. Slané roviny, horké planiny, hebké písčiny, stepní traviny, koně se na nich pásly. Jeseteří vody, lužní pralesy, komáři k nevydržení, mrtvá říční ramena a v nich želvy. Hory, z kterých nevidět dokola nic než hory. Nejčistší, nejosamělejší jezera. Skalní bludiště s rostlinami, jejich žvůně se nezapomínají a jejich šména zpívají. Nekonečné bukové lesy východu, černí kanci jejich páni. Pusté rašeliny, na osamělou hlavičku z nich táhne teskná hrůza. Bahnité řeky s kolmými břehy, v nich hnízda vlh nejpestřejších ptáků. Losy a lososy, vlci a medvědi, divoké kočky. Domorodé dívky pod poloninami. Slovům jejich písní nerozumíš, bratříčku, ale tančí-li, svírají se ti pěsti a v očích stojí slzy štěstí. Pastýři v kožiších, starovůně ovčích pastvin. Vichry. Dřevo na tisíce ohňů osamělých noclehů. Prožil jsem v tom křivolakém kruhu všechno, o čem jsem se dočítal v knihách o dalekých krajích. Všechno, po čem jsem toužil. Prožil jsem tam chvíle, které se mně zdály nejnádhernější, ale vím také, že mnoho lidí by si jich ani nevšimlo. Hlady, zimy, žízně a dobrodružství, které by jiní nepovažovali za nic zvláštního. strachy a radosti, kterým by se smáli, ale které znávali cestovatelé v mých knihách. Viděl jsem kraje, jejich šmír, čistotu, samotu a krásu si budu pamatovat celý život. A přesto lidé, kteří šli tehdy se mnou, ani nepozvedali oči. Lhostejně je míjeli. Čert je vem, jejich škoda. Chyběla jim duše dítěte. Chtěl bych ti popsat, bratříčku, některé rumunské kraje jako pohádkové země. Napůl skutečně a napůl stejně pravdivě, ale tak, jak je vidí děti. Bez zbytečností, se zachováním tajemství. Krátce na několika řádcích. Nebude to průvodce, na jaké si asi zvyklý. Příručka, která by popisovala všechno. Cesty, hotely, letopočty, barvy značek na stromech, jízdní řády, kde zahnout, kde zase jít rovně. Sta zbytečných věcí? Takové knihy nejsou nutné. Většinou dokonce hubí fantazii a samostatnost a zabíjejí smysl putování a poznávání. Podstata je jinde. Čím svobodněji půjdeš, tím lépe. Víc zkusíš, víc prožiješ. Ale nejdůležitější je probudit touhu, otevřít oči, natchnout. To je nejtěžší úkol. Ostatní už záleží jenom na tobě. Poslední věty vyzněly možná velikášsky, ale nemyslím to tak. Ať dobré štěstí řídí moje slova.
0: Neverlí sa čitateľovi či čitateľke Karpatských hier prihovára ako bratovi, bratříčkovi, naratívom podobným kmeňovému rozprávačovi či skautskému vodcovi. Lirické opisy rumunských karpatských pohorí sa prelínajú s opismi hier, návodmi, úvahami, reflexiami, pojednávajúcimi o slobode, nespútanosti, divokosti, zodpovednosti prírode či láske a skromnom prístupe k životu. Práve v tejto rovine sa kniha Karpatské hry stáva inšpirujúcou a formatívnou literatúrou v tom najčistejšom zmysle slova. Na ceste do hôr a zároveň na ceste k sebe samotnému sa nechať inšpirovať a prežívať dni na cestách i vo všednej každodennosti na princípe osobných a osobnostných hier, ktoré z nás môžu formovať citlivejšieho, zodpovednejšieho, slobodnejšieho, skrátka lepšieho človeka. Hra na poutníka s lehkým srdcem, hra na kráľovice a krále, hra na jitřní radost, hra na hviezdny širák, hra na zelenou propast času, hra na vonnou pamäť, hra na diamantové zdraví, hra na hlad, hra na vlčí dech, na gazelí nohy, hra na hledače vzácných trav, hra na nevinné spolubratry, hra na veselou skromnost, hra na pocestnou radost.
1: Hra na poutníka s lehkým srdcem. Tvář mi žehne rozčílením, bratříčku. Popsat první hru je nejdůležitější, ale i nejtěžší. Nezbytné. Bez jejího pochopení budou tvoje cesty marným plahočením a další čtení mařením času. Popsat hru na poutníka s lehkým srdcem, lehkými střevíci, lehkým rancem, ranečkem. Nejkrásnější hru. Je dobré začít hrát již v mládí. Ne v dětství, kdy bolí nohy a jedinou vzpomínkou na cestě je zmrzlinář, ale v mládí, v čase, kdy duše je otevřená a dychtivá, svět jí prochází jako letní světlo kostelním oknem, barevně a jásavě, trvale, navždy. Duše je schopna okouzlení a kolena jsou ještě pružná. Tělo je kůň a duše jezdec a ve slunečním vichru nad nimi dosud neporazitelně vlaje korouhev lehkomyslnosti. Vídám občas i u nás takové poutníky. Mladé a krásné. Jasnohřivé štíhlé dívky se záplatami na kalhotách v podobě srdcí. Obrácená srdce pak připomínají jejich zadečky. Vedle nich se klátí mladíci podobní princům Haraldům krásnovlasým. Bezstarostní, dvoumetrový, spletenou brašnou na rameni. V ní nemají téměř nic. Pod paží deku a na bosých nohou sandály. Závidím jejich lehkost. Jdou. Kam? Kde budou spát a co budou jíst? Lehké duše. To jsou praví poutníci. Ale nejen oni. I jiní poutníci chodí po zemi. Tisíce roků. Lidé je v různých dobách a různých světadílech nazývají různě. Tuláci, poutníci, pobudové, proroci, výletníci, vandráci, světci, lufťáci, pocestní, darmošlapové, potulní kazatelé, krajánci, cestovatelé, turisté, žertovné slovo, čundráci, objevitelé, trampové, lámové. Jdou z místa na místo. Nejopravdovější nemají domov. Ostatní se ho po čase putování vzdají. Někteří se jim obdivují, jiní jimi pohrdají. Všude čeká neznámé. Dlouho bys seděl ve smilce s kamenem pod zády, ale je nutno se rozhodnout. Večeru tma v nekožich. Vstaneš jako zvíře, chytáš vítr nozdrami. Pak přijde okamžik svobody, který nelze zaplatit. Přiletí jako šíp. Náhle víš, kam půjdeš. Neznámo před tebou, neznámo za tebou. Vstříc ti běží jen tchoří tlapky noci. Sladká nebeská vteřina svobody.

Hra na jitřní radost. Je nový den, nejkrásnější výkřik. Sluneční jitro je planoucí meč. Tisíc výrazů by mělo mít pro svou krásu. Jeho úder tě přivede do ráje. Nad planiny hor se vzneslo slunce. Jitřní plameňák letí, tiché a zářící. Probudil ses, narodil ses. Začal nový den. V něm se odehraje všechno. Jsi-li na cestách, spí za jasných nocí pod čírým nebem. Jen tak se správně probudíš. Dřív než vyjde slunce. Otevřeš oči a venku ještě bledý úsvit. Spací pytel těžkne vlhkem. Ležíš v něm pevně uzavřen, oblit vlastním teplem. V travách je dosud noční chlad a nebesa dávají rosu. Pohneš nohou a tělem proběhne mráz. Lépe se nehýbat, tiše spočívat. Jen oči hledí k nebi dosud bledému. A náhle prožiješ stejnou vteřinu štěstí jako eskimáci, když spatří na sklonku polární noci vysoko na černé obloze zářivě bílého ptáka. Prvního osamělého ptáka, který se po zimě vrací a letí. Z jihu na sever. V eskimácké zemi je dosud tma a mráz a slunce ještě pod obzorem, ale spod něj již vysílá paprsek světla měsíce nespatřený, týdny očekávaný a ozařuje jim ze spodu hruď letícího ptáka. První paprsek v temnotách. Bílý arktický pták tiše vesluje vzduchem, netuší, jaké zářící poselství nese, ale dole pod ním severní lidé jásají, křičí, skákají, řvou štěstím. Slunce, život a teplo se vracejí. I ty, bratříčku, vidíš, jak nad severovýchodním obzorem vyvstane na bledém nebi zelenavý mrak. Mráček. Plyne osamoceně oblohou, široko daleko sám. Slunce dosud nevidět. Hle, záda jitřního mraku jsou dosud tmavá, ale hruď již zářivá. Ten, jemuž ukazuje a vyrovnává nebeskou stezku, jej již ozařuje spod obzoru svým jasem. Vzchází nový den. V němž se odehraje všechno. Také zemřít můžeš, noci se nedočkat. I spánek je krátká smrt. Ale nyní nový den.

0: Rumunské Karpaty nie sú ani náhodou jedinou lokalitou, ktorej Miloslav Nevrlý venoval svoju spisovateľskú pozornosť. Spod jeho pera v priebehu rokov vyšli tituly ako Nejkrásnejší zbírka o chránených územiach a národných parkoch Čiech a Slovenska, kniha o Jízerských horách, Zašla chuť morušek o krajine Krkonoš, Chvály za dní zemne o krajine Českého Švýcarska, Krištofovo údolí, Libereckým krajem a mnohé ďalšie autorské publikácie či spoluautorstvá.
1: Rodna. Pienišníkové hory. Pod nimi na pomezí Marmarošských hor jsi jako na podkarpatské Rusy. Cesty vysypané říčními valouny, dřevěné štíty vesnic se táhnou údolími desítky kilometrů. Domy bez komínů a staleté dřevěné kostely, baňaté. V nich stojí velikonoční svíce staré půl tisíciletí. Prašné výhně, kozy i ovce mají splývavou srst a pastevci v laptích a krpcích nosí neuvěřitelné klobouky. Starozákonně voní ovcemi. Nahoře, na 2300 metrů vysokých hřebenech Rodnejských Alp, jsou krásné říše. Trávy, zelené hřbety, miliony červených rododendronů, nízkých a něžných. Dvakrát denně bouřky, mlhy i slunce. Líbilo se mi v Rodnejských horách. Jdeš hřebenem dny k jihovýchodu a všude jen trávy. Lesy jsou až hluboko pod tebou. Občas jezírka, jezera, stáda. Po skalách posedávají podhorní pěvušky, mají divoce svištivý let. Opuštěné hřebeny. Na celých horách je jediná chata, Puzdrele, utopená ve šťovících dávných salaší. Kolem ní rýjí strakatí vepři s drátem v rypáku, bez něj by ryli mnohem víc. Jen nemnoho turistů potkáš na hřebenech Rodnejských hor. Občas, kam si táhne tlupa dohola ostříhaných rumunských poutníčků s pecnem chleba přivázaným provazem k zádům, pytlovitým vakem a dekou smotanou za krkem. Poslednímu v průvodu se vzadu na ruksaku houpá petrolejová lucerna. Správní a skromní lidé jedí většinou jen rajčata, slaninu a kaškaval. Pod vysokou horou Ineu leží jezero Velká Lala, ledovcové vody. Pod ním poslední rodnejský nocleh v opuštěné lovecké chatě při nesmírné bouřce. Krademe v ní ohnilé brambory pamatující loňskou jelení říji. Topíme smrkovými čarověníky jediným dřevem, které poliáku hoří. Pod chatou burácí rozvodněná řeka Lala.

0: Vlkan. Medvědí hory. Bloudivé a členité hory bez turistických cest. Probíjeli jsme se jimi napříč 3 dny bez mapy, křížem krážem přes údolí a hřebeny, holé i zarostlé, jen se slunečním kompasem nad hlavou. Věděli jsme pouze, že musíme jít stále dál, stále k severu. Na jihu u Tismany bylo vedro, krasové pláně bez cest. Také lesy jedlých kaštanů, přivezených prý kdysi z řeckých klášterů na Atosu. Na jejich okraji hlídal celé noci své úly včelí stařeček. Pak přišly nekonečné bučiny, v jedné z nich jsme skončili požehnaný den. Spali jsme pod širým nebem a nevěděli kde. Krásné usínání. Všechno tam bylo tiché. Oheň, les, vyprávění, úplněk. Bez lidí, jen černí kanci v neprostupných houštinách pod námi. Požehnané bylo i jitřní probuzení. 4 metry přede mnou stál na padlém buku medvěd a dlouho na mne zblízka hleděl. Tiše a pozorně. Já jsem byl tichý, šťastný. Za dalšími údolími se vzpínaly malinové stráně, nejčervenější stráně, největší maliny Rumunska. Zněl z nich divoký východní zpěv, silný a čistý. Sběračky malin jim plašily medvědy a zaháněly samotu. Přejedl ses někdy nejsladších malin, bratříčku? Neli, ponoř se do hlubin vulkánových hor.
1: Kniha Karpatské hry by sa sebavedomo mohla nazvať aj krajinnou meditáciou, ako spomína aj Aleš Pálan v knihe rozhovorov s Miloslavom Nevrlým, Náčelník, ktorá vyšla v roku 2023 pri príležitosti Nevrlého 90. narodenín. Príznačný názov Náčelník reaguje na jeho skautskú príslušnosť. Náčelník je v skautskom prostredí práve Nevrlého prezývka. Dnes je to už 80 rokov, odkedy Miloslav Nevrlý vstúpil do skautingu a stal sa, aj vďaka svojej literatúre, už za života jeho legendou, ktorá má stále čím inšpirovať a vyživovať ďalšie generácie. Aj silné vety z jeho karpatských hier zavše medzi skautami kolujú spolu s piesňami okolo táborového ohňa a rovnako ako piesne prechádzajú generačnou transmisiou z generácie na generáciu. Postavinu.

0: Poslední bratrské slovo. Zelené vychryvanou nad mořskými pláněmi karpatských lesů a cítím jejich dravou sílu. Přišel čas, abys vytáhl vlajku na stožár, bratříčku. Pluj a stane se z tebe dítě Karpat. Nemůžeš se na nic vymlouvat. Dost jsem chválil poutnické hry a ještě víc rumunskou zemi a její pohoří. Čím dřív vypluješ, tím spíš je nalezneš takové, jaké jsem je spatřil já. Budeš-li váhat, zmeškáš všechno a nebudeš již mít kam jít. I v Rumunsku si kazí lidé přírodu neuvěřitelně rychle a to, co se nazývá pokrokem, se řítí i tam jako mimolidská síla, podobná nezadržitelnému balvanu. Dosud ale najdeš v horách krásnou chudobu, samotu i pláně podobné asijským. Pastýři hovoří jasnou, římsky tvrdou řečí a jejich krpce, kožichy a síry jsou ještě poctivé. Je pravděpodobné, že mnohé země jsou krásnější, jejich hory mohutnější a údolí delší, pastviny a lesy nekonečnější a jezera hlubší než v Rumunsku. Ale pouze do rumunských hor, lesů a údolí můžeš prozatím jít, kdykoliv se ti zlíbí nebo kdykoliv cítíš, že tě k zemi tiskne těžká tlapa tesknoty, touhy po horách, samotě a svobodě. Rozhodneš se a za několik hodin již můžeš sedět ve vlaku v nebeském kočáru, který tě doveze do sedmihradských, valašských či moldavských říší, bez předchozího pokořujícího a měsíce trvajícího doprošování, podplácení, lichvaření a bez klamání, které ti nakonec připraví zamítnutí cesty do jiných hor. I pro tuto svobodu a nezávislost miluji Rumunsko. A až obepluješ všechna karpatská pohoří a zahraješ všechny hry, porozumíš možná líp krásné větě básníka Friedricha Nietzscheho z jeho 100 roků staré knihy o světci Zarathustrovi. Má divoká moudrost se stala těhotnou v osamělých horách. Na drsných kamenech porodila mládě. Své nejmladší mládě. Na hebkém trávníku vašich srdcí, přátelé moji, na vaší lásce bych chtěla ustlati svému miláčku. Má stará, divoká moudrost.
1: Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Karpatské hry Miloslava Nevrlého. Ukážky z knihy Miloslava Nevrlého Karpatské hry čítal Filip Teller. V pásme zaznel aj zvukový záznam od táborového ohňa modranských skautov. Zvukoví majstri Boris Štofaňák a Jakub Spišák. Pásmom sprevádzala jeho autorka Veronika Hajdučíková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Gabriel kráča chodbou, na konci ktorej sú pootvorené dvere riaditeľne.
1: Dlho som vás nevidel, kolego.
2: Ani ja vás, pán riaditeľ.
1: Pak, poďte dál a usednete. Pravda, máte lika. Obávam sa, že všechna dobrá místa sú již obsazená.
0: Gabriel zdvíha zo stoličiek okolo doktora otvorené knihy.
2: A, Bradbury. Lem? A bratia Strugacky? Sami rozprávkari. Ale ináč vybraná spoločnosť. Čo zaujímavého študujete, doktor?
1: Ale pouze doplňuji své nedostatečné vzdelání v The Economist. Možná ste slyšel o planete Sirius.
2: Ano.
1: Siriovej sú dva. Svítící a tmavý. Toho tmavého zakreslil do mapy istý africký kmen kdysi před 500 lety. Jenomže novodobí vědci jej objevili teprve v roce 1889.
2: No a?
1: No uvědomte si, co říkám. Odkud mohl nějaký primitivní kmen něco vědět o hvězdě, která nesvítila?
2: Odkud?
1: No právě. Přece odsaď, kde rostou baobaby.
0: Gabriel odloží tašku a posadí sa.
1: A co táto planeta, na které se vezeme, jež nás unáší vesmírem? A co jiné planety, na nich se nevezeme? Je na nich život? Nebo dokonce civilizace? Ty si představují jako skleník, na němž se uchytilo semínko. A ono pak nejenom, že vyklíčilo, ono vyrostlo, dozrálo a rodí plody. Tento úspěšný skleník nebyl určitě jediný. Dokazuje to zákon plození, který funguje v celém vesmíru, tak jako funguje i v lidském těle. No a toto všechno se odehrává nad našima hlavama denně. V minulosti, v současnosti a velmi pravděpodobně se bude i v budoucnosti, protože to vesmírné divadlo je věčné.
2: Povedali ste divadlo, pán doktor?
1: Ano, divadlo, pane magistře.
2: Takže divadlu priznávate právo na život?
1: No, nikdy jsem ho nepopíral, jenom ho nemám rád.
2: Nechápem. Prečo?
1: Moje žena Viola byla herečka.
2: Neúspešná?
1: Ale naopak. Ale na prvním místě je u mě stejně muzika. Ještě jako kluk jsem celé noce proseděl u rádia a lovil jí véteru. U rádia jsem pak měl nastavený magneťák, kterým jsem nahrával vše, co mne zaujalo. Tak jsem plul noc co noc v tónech. Mé největší dobrodružství. Nic, co by se mu vyrovnalo, jsem nezažil. Poruchy na planetě Země. Zvuky v nejbližším vesmíru. Občas cinknutí hvězdy o hvězdu, jak se míjeli. Pane na nebi, to byla krása.
2: Dnes už nie je?
1: Dnes? Sotva něco naladím, usnu. A pak s přibývajícím věkem zvonění hvězd ubývá. Komu by taky zvonili? Básnici vymřeli. A nebo hluchnu?
2: Básnici se premenili na astronautov. Bonsoir.